92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 28. července. Tento den roku 1929 se narodila Jacqueline Kennedy Onassis, první dáma známého řeckého multimilionáře. Roku 1948 se narodili hned dva slavní. Otec kocoura Garfielda, karikaturista Jim Davis a Rick Wright, klávesák Pink Floyd. Roku 1958 přišel na svět Terry Fox, který později proběhl napříč svoji rodnou Kanadu i s postižením. Dnes se běh Terryho Foxe pořádá po celém světě. 28. červencový den roku 1750 zemřel německý hudební skladatel Johann Sebastian Bach. V roce 1965 spatřil světlo světa Nick Banks, bubeník skupiny Pulp. V roce 1609 admirál George Somers osídlil Bermudy. Roku 1821 Peru vyhlásilo nezávislost na Španělsku. Psal se rok 1896, když vzniklo město Miami. A přesně tento den, v roce 1943, rezignoval italský diktátor Benito Mussolini. 28.7.1951 měla studia Walta Disney hotovou Alenku v říši divů.
0: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.
2: Relax Radio.
3: Relax.
2: Relax Radio.
0: Relax Radio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: 6 hodin, 1 minuta, dobré ráno v úterý 28. července.
1: Relax Radio.
0: Tak už se nám po deštivém pondělí a deštivém startu nového týdne vyjasnilo a třicítky ťukají nad vrátka. Dnes bude polejasno až jasno, během dne přechodně oblačno, později odpoledne ale se začne úplně vyjasňovat. Nejvyšší odpolední teplota 29 stupňů Celsia. Startérem této hodiny a v podstatě dnešního dne je

0: 6 hodin 10 minut, máme tady písničku pro osamělé duše, takhle po ránu. Osamělý může být například řidič kamionu, takže šťastnou cestu. Lonely Nana 90. léta.
1: Relax, největší hity 90. let.

Dnes je úterý 28. července, minus 110 let zpátky se psal 28. červenec 1916. To probíhala první světová válka, ale ta zasáhla i do civilního života jedním zajímavým způsobem, o kterém se dozvíte více za chvilku.

Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariéra.kaufland.cz.

0: Kaufland, moje první volba.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Zatím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.

0: Kalendář z minulosti napovídá, jak by se nám snídalo 28. července v roce 1916. Pokud byste měli chuť na nějakou masitou snídani, tak byste měli asi zřejmě smůlu v Plzni. Protože v roce 1916, v tento den, plzeňské, je to 110 let zpátky, plzeňská radnice vyhlásila bezmasé dny. Podle nově vydaného nařízení řezníci nesměli prodávat maso dokonce dva dny v týdnu. Nesmělo se prodávat ve středu a v pátek, tak dneska je úterý, dneska byste si možná něco dali. A dokonce i plzeňské restaurace měly v ty dny nabízet jenom bezmasé pokrmy. Plzeňská radnice tohleto vyhlásila před 110 lety, tyhle ty bezmasé dny, kvůli velkému nedostatku jídla během první světové války. Bylo to na příkaz rakousko-uherských úřadů a cílem bylo ušetřit zásoby masa pro vojáky na frontě, protože byla první světová válka. Jenže ono to mělo svůj vývoj, takže řezníci nesměli prodávat maso o středách, pátcích, hostince jídelny směli podávat jenom bezmasá jídla, výjimkou byly ryby, no a ta omezení vedla k obrovské nespokojenosti a v červenci 1916 to vyvrcholilo takzvanými hladovými demonstracemi, takže to nebylo něco za nic. Rok 1916, návrat do minulosti. Ke snídani vám přeju, ať už je masitá nebo ne, dobrou chuť.
1: Ráno na relaxu. Relax Radio.

0: 6 hodin 29 minut.
1: Relax Radio.
0: Časí. Úterý bude polojasné až jasné, během dne přechodně až oblačno, ale později odpoledne se začne vyjasňovat. Nejvyšší odpolední teplota dnes 29 stupňů Celsia. Tak nám to slíbili meteorologové tohleto počasí a jednou slíbil i Lipo a Krištof právě teď na Relaxu.
1: Prázdniny s Relaxem.
2: Jednou jsem slíbil, že si tě vemu, Bůh je mi svědkem, já nikdy nezapomenu.
3: Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Dny prázdní a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti.

0: na Archimedův zákon, těleso ponořené do kapaliny. No a jak to pokračuje? Jak to pokračuje v uvozovkách? Tak tohle najdete na Facebooku Relax Radio. Když budete mít čas, podívejte se.
1: Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Zde osmičky máme rychlé upozornění. Pokud míříte na Prahu a jedete k 55. kilometru u Chotiměře, dejte pozor, pro poruchu je odstavené osobní auto.
2: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
3: 606 736 736.
4: Zcela nová Škoda Peak. Pro ty, kteří jsou hrdí na své vysoké nároky. Zastavte se u nás v autosalonu Klokočka a objednejte si Peak pro cesty bez kompromisů. www.klokočka.cz. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
2: Relax Radio. S relaxem v pohodě na cestách.

0: Přesný čas 7 hodin 1 minuta.
1: Relax Radio.
0: Bude krásný letní úterní den, bude polejasno až jasno, během dne přechodně oblačno, později odpoledne se začne vyjasňovat a odpolední maxima 29 stupňů Celsia. Taky se můžete těšit už za chvilku na Diamant od Rigi.

0: Relax Radio.
1: Dopravní servis.
2: Dopravní upozornění máme pro Prahu, pro městský pražský okruh směrem z Horních Rostyl na Spořilov, kde se stala dopravní nehoda, dvě dodávky a nákladní auto, takže počítejte s omezením dopravy.
0: Relax Radio. Praha 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.
3: O čem máš

0: Naše sociální sítě jsou Instagram, Facebook, adresa Relax Radio a na Instagramu máme soutěž do 3. srpna, takže finále té soutěže bude až za měsíc, ale to není zase až tak dlouho, protože další měsíc začíná za pár dnů. Do 3. srpna probíhá na našem Instagramu soutěž o 2 vstupenky na Slánský Open Air Festival Valník. Ten se uskuteční od 21. srpna. V letním kině ve Slaném vystoupí 100 zvířat, Ivan Mládek, Banjo Band, Totální nasazení, Ivan Hlas Trio, Zakázaný ovoce, spousta dalších kapel, asi 20 kapel dalších. No a soutěžní otázka zní, odpovídá se pouze na Instagramu Relax Radio a ptáme se, kolika denní festival Valník vlastně je.
1: Ráno na Relaxu. Relax Radio.

0: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
1: Nezmeškejte zahradní výprodej Visku. Sleva až 60% na všechen zahradní nábytek a doplňky. Všechno musí pryč. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Jasně, já ti splním přání, Trio.
4: Ryba jo.
3: Chytrý mozek.
4: Bujné svaly.
3: Kila dolů bez námahy.
5: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
6: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
7: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 000 korun. Jen do konce srpna.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Stromy máme rádi, ale když vadí, tak vadí. Pozor, teď mezi Brandýsem nad Labem a Kostelcem nad Labem, blíž k Brandýsu, je silnice uzavřená, je to silnice 101 kvůli kácení dvou rizikových stromů. Na místě jsou hasiči, silnice je uzavřená.

0: 7 hodin 29 minut.
1: Relax Radio.
0: Časí. 28. červenec bude polojasný až jasný, během dne přechodně oblačný, později odpoledne už se začne vyjasňovat, zítra, pozítří už budou třicítky, ale dnes by měla být maximální teplota okolo 29 stupňů Celsia. A tohleto je seznamovačka s Milesem Smithem. Nice to meet you, please to meet you.
2: Relaxem.

0: Kalendárium k úterý 28. červenci odstartuje za chvilku. A zatímco v Austrálii mají dnes den stromů, tak my dneska budeme velebit přírodu, protože dnes je Světový den ochrany přírody.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 28. července. Tento den roku 1929 se narodila Jacqueline Kennedy Onassis, první dáma známého řeckého multimilionáře. Roku 1948 se narodili hned dva slavní. Otec kocoura Garfielda, karikaturista Jim Davis a Rick Wright, klávesák Pink Floyd. Roku 1958 přišel na svět Terry Fox, který později proběhl napříč svoji rodnou Kanadu i s postižením. Dnes se běh Terryho Foxe pořádá po celém světě. 28. červencový den roku 1750 zemřel německý hudební skladatel Johann Sebastian Bach. V roce 1965 spatřil světlo světa Nick Banks, bubeník skupiny Pulp. V roce 1609 admirál George Somers osídlil Bermudy. Roku 1821 Peru vyhlásilo nezávislost na Španělsku. Psal se rok 1896, když vzniklo město Miami. A přesně tento den, v roce 1943, rezignoval italský diktátor Benito Mussolini. 28.7.1951 měla studia Walta Disney hotovou Alenku v říši divů.
2: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den. Relax.

0: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
1: Už tam bude?
2: Nech toho.
1: Raději už tam bude?
2: Přestaň, štěl mě vedro.
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
5: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?

Skupina Jelen na jejich předpovědi počasí, i kdyby v létě padal sníh, no je to možné i v České republice. Pokud si vzpomínáte na srpen 2005, 8. srpna konkrétně 2005, na vrcholu Sněžky sněžilo. Vrchol Sněžky je 1603 metrů nad mořem a 8. srpna 2005 teplota na vrcholu klesla na 0,5 stupňů Celsia. Půl stupně Celsia, silný vítr a zasněžilo.

0: sny se mají plnit nejen o Vánocích. Do Vánoc je daleko, ale klidně v létě, proč bychom si něco nesplnili. Existuje nějaký projekt nebo sen, který už dlouho odkládáte? Dotaz na Facebooku Relax Radio, píše Jája. Například návštěva pražské zoo. A zrovna dneska s tím počasím. Dneska by to šlo.
1: Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Eminem, Ariana mají písničku Monster. Monstrum na silnici potkat nechceš, ale i obyčejný kužel na silnici může nadělat pěknou paseku.
1: Relax Radio. Dopravní servis.
0: Pozor na D8, pokud se blížíte ke 30. kilometru směrem na Teplice, u letiště Roudnice nad Labem na D8 je kužel na silnici, ať si nepoškodíte auto.
1: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
2: 606 736 736.
3: Zcela nová Škoda Peak. Pro ty, kteří jsou hrdí na své vysoké nároky. Zastavte se u nás v autosalonu Klokočka a objednejte si Peak pro cesty bez kompromisů. www.klokočka.cz. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
1: Relax Radio.
4: S relaxem v pohodě na cestách.

0: Přesně teď je 8:00.
1: Postoloprty posouvají opravu bazénu a Dunaj v Bratislavě má málo vody. U zpráv vás vítá David Latovský.
2: Relax Radio.
1: Velká oprava bazénu v Postoloprtech se přesouvá na příští rok. Firma, která vyhrála výběrové řízení, totiž nedodala všechny potřebné materiály a podklady. Město proto vybere jinou. Čeká je kompletní výměna bazénové vany za moderní nerezovou a rozšíření saunového světa o další dvě sauny, výřivku a odpočívárny. Rekonstrukce Berounské ulice na Hrázi pokračuje podle plánu. Do pátku by měl být dokončen první úsek mezi ulicemi Lužní a U Přívozu. Druhá část naváže v srpnu. S dočasnými omezeními musí kromě řidičů aut počítat i cestující autobusový klinek 630 a 631. Žněj jsou za polovinou, sklizena je většina obilnin a dvě třetiny řepky. Sklízí se o dost rychleji než loni, kdy bylo touto dobou posekáno jen asi 22% obilnin a třetina řepky. Hasiči ukončili zásah u výškové budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Objekt začal hořet 9. července. Polovina se zřítila, zbytek musí majitel nejpozději do 15. prosince odstranit. Hladina Dunaje v Bratislavě je nejnižší za 30 let. Hrozí úplné zastavení lodní dopravy. Brzké zlepšení stavu navíc vodohospodáři neočekávají. Při proplouvání lodí plavebními komorami proto musí šetřit s vodou.
2: Sport.
1: Fotbalisté Artisu Brno podlehli Mladé Boleslavi 2-4. Premiéra v nejvyšší soutěži jim tak nevyšla. Středočeši měli po většinu zápasu převahu. Úvodní kolo první ligy je tak kompletní. Největším překvapením jsou prohry Plzně i Sparty.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
1: Dneškem začíná slibované oteplování, maxima vystoupají na 26 až 29 stupňů. Ráno a dopoledne polojasno až jasno, poté přechodně oblačno, večer se zase vyjasní. Tropy odstartují zítra, kdy čekáme 30 až 33 stupňů Celsia.
3: No tak čekáme pitbola v této hodině, není pitbol jako pitbol, tenhle ten byl úspěšný o víkendu v Čechách.

0: Relax Radio. Dopravní
1: servis. S dopravou míříme do Prahy, konkrétně na dvě velké křižovatky. Osobní a nákladní auto se srazilo vedle Černého mostu na velké křižovatce na trase Běchovice-Satalice. Nehoda neprůjezdný je levý jízdní pruh. A potom u křižovatky Vysočanská pod pekárnami Sokolovská, konkrétně v ulici Jandova, uvízlo pod mostem nákladní auto, takže to tam je teď určitě na díl.
0: Praha 92,3 a 103,4 FM.
2: 92,3 a 103,4 FM.

0: znamenka, dávejte si pozor, kdo pojedete po silnici od autostopu dolů v Rakovníku, přímo od autostopu dolů na hlavní silnici Svědlužná. Je tam nabouraný auto a stojí přímo v protisměru, je to nepříjemný, očividně se nikomu nic nestalo, pan si akorát volal odtahovku a nějak asi hasiče, protože tam nejspíš vzal i nádrž, takže opatrně, ať do toho někdo zbytečně nevletíte, všichni dojeďte tam, kam chcete a potřebujete, hlavně kolečky dolů, ahoj.
1: Kolečky dolů. Takže Magdě, děkujeme. Připomenu linku řidičů, na kterou můžete telefonovat, SMS-kovat 606 736 736.
2: Relax Radio. Rakovník 97,4 FM. 97,4 FM.

Každoročně slavíme Den Země, ale taky Světový den ochrany přírody a ten Světový den ochrany přírody je právě dnes. Historie tohoto této oslavy přírody sahá do roku 1998, kdy vzniklo s myšlenkou, aby se zvýšilo povědomí o dopadu lidí na životní prostředí, zároveň na pozbuzení lidí, aby něco změnili, abychom byli pozornější k potřebám země. Kdo byl jedním z prvních velkých ochránců přírody? Byl to 26. prezident Spojených států amerických, Theodore Roosevelt. Theodore Roosevelt, známý jako prezident pro ochranu přírody, se hodně věnoval ochraně přírody a divoké zvěře a v roce 1901, od tohoto roku 1901, se hodně už mluvilo o ochraně přírody, až nakonec v roce 1998 vzniknul dnešní Světový den. Zdravím přírodu!

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: To je.
2: Dobravárt, vezeme vám pračku.
1: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
3: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Doprava z Prahy dnes ráno lehce krátce před 7 hodinou na jižní spojice informovali jsme. Se stala dopravní nehoda, 2 dodávky a nákladní auto se srazily na městském okruhu pod vlastně pod mostem, nad tím vede ulice 5. května, je to kousek od Kačerova. Tak ještě upřesnění, že omezení v tomhleto místě by mělo trvat zhruba do 10. hodiny a tím kolabuje celý jih Prahy. Policisté usměrňují dopravu. Nehoda na jižní spojice blokuje 2 nebo i všechny 3 jízdní pruhy a omezený je také sjezd z magistrály na jižní spojku a ve směru na Barrandovský most se tvoří dlouhé kolony. Je třeba s tím dneska počítat.
0: Relax Radio. Praha 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

0: Taky jsme ho měli na narozeninách, svého času fenomén Denzel Johan Vem. Plnil první místa hitparád po celé Evropě a nejenom v Evropě. Tak takhle pumpuje dobrou energii k nám do Rádia Relax. Dneska v úterý 28. července do středy do 18. hodiny můžete zavítat na náš web a hlasovat v hitparádě, kde jsou dneska už jiní interpreti než Denzel, ale taky je to jedna pecka za druhou. Hlasuje se až do středeční 18. hodiny na našem webu radio-relax.cz.
1: Čekuj náš web www.radio-relax.cz. Jsme všude s tebou.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Z D7 nám telefonujete, že u Kněževsi ve směru na Prahu se stala dopravní nehoda. Pozor na ní. 3,5 kilometr před Prahou nákladní a osobní auto v sobě.
2: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
3: 606 736 736.
4: Zcela nová Škoda Peak. Pro ty, kteří jsou hrdí na své vysoké nároky. Zastavte se u nás v autosalonu Klokočka a objednejte si Peak pro cesty bez kompromisů. www.klokočka.cz. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
2: Relax Radio. S relaxem v pohodě na cestách.

0: Je přesně 9. Louny rozšiřují síť polopodzemních kontejnerů a kladenčtí strážníci odhalili další hříšníky za volantem. Zprávy pro vás má David Latovský.
1: Relax Radio.
0: Louny mají nové stanoviště polopodzemních kontejnerů, je v Platanové ulici. Přináší vyšší kapacitu i přijatelnější řešení veřejného prostoru. Louny mají takových míst už 12. U všech ale platí povinnost odkládat odpad výhradně do nádob, ne mimo ně. Zasnutá světla, pokus o újezd i trik s přesednutím na místo spolujezdce. Všechny tyto triky zkoušeli na kladenské strážníky dva řidiči, kteří za volantem neměli co dělat. Ani jeden z jejich pokusů ale nevyšel. Strážníci zákona zjistili, že mají zákaz řízení, jeden z hříšníků navíc usedl za volant pod vlivem drog. Oba případy si převzala státní policie. Výtvarník a hudebník Milan Knížák bude mít pohřeb se státními poctami. Znamená to přítomnost státní vlajky a účast vojáků, rozhodla o tom vláda. Pohřeb se státními poctami měl i zpěvák Karel Gott nebo bývalý ministr zahraničí Karel Schwarzenberg. V Česku přibývá osob samostatně výdělečně činných.
2: Za posledních 5 let vzrostl jejich počet o více než 127 tisíc a na konci roku 2025 přesáhl 1,17 milionu osob. Česká správa sociálního zabezpečení proto vedle rozvoje elektronických služeb posiluje také informační podporu pro začínající podnikatele. Nová příručka provází podnikatele jednotlivými oblastmi sociálního zabezpečení, a to od zahájení samostatné výdělečné činnosti až po pravidelné povinnosti v průběhu roku. Příručka je ke stažení na www.cssz.gov.cz v sekci informační materiály.
0: Radio Relax informovala mluvčí sociálky Jitka Drmolová.
1: Sport.
0: Prezident Mezinárodní fotbalové federace Gianni Infantino považuje nedávné mistrovství světa za úspěšné. Nabídlo prý skvělou podívanou. Ohradil se proti příliš vysoké ceně lístků a negativním ohlasům na 3minutové reklamní pauzy uprostřed poločasu. Všechna města prý byla během turnaje zaplněná fanoušky z celého světa.
1: Relax Radio.
0: Dnes ještě do 30 stupňů, maxima 26 až 29. Polojasná až jasná obloha se popolední na chvíli může zatáhnout, brzy se ale opět vyjasní. Jak už od nás víte, v dalších dnech oteplování. Vrcholem má být pátek, na kdy Český hydrometeorologický ústav předpovídá 36 až 39 stupňů Celsia.
3: Honzovi předávám mikrofon, no a stejně jako skupina Levelers, myslím si, že máme krásný den. What a beautiful day!

0: deváté hodině na relaxu Lenny a Home. Krásné dopoledne s relaxem. Tak co dnes plánujete na další prázdninový den, který podle toho počasí se opravdu vyvede? Vyrazíte třeba něco s dětmi objevovat? Říká se, že zvědavost je právě motorem pokroku, ale občas je taky motorem pořádného průšvihu. Kdo z nás někdy neskusil třeba zmáčknout tlačítko s nápisem nemačkat, neochutnal něco, co rozhodně neměl, nebo nerozebral nějaký přístroj jen proto, abyste zjistili třeba, co je uvnitř? Dnes nás zajímá právě tohle. To je dnešní dopolední téma. Jakou hloupost jste udělali jen proto, že jste byli zkrátka zvědaví. Můžete psát do studia na číslo 606 736 736 a my posíláme další dopolední muziku.
1: Relax. Největší hity 90. let.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
2: Jasně, já ti splním přání, Trio.
3: Ryba jo.
2: Chytrý mozek.
3: Bujné svaly.
2: Kila dolů bez námahy.
4: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
5: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
6: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.

0: Silniční hlídka Rádia Relax.
1: Pojďme takhle dopoledne zkontrolovat dálnice. Pozor na D7 na 3. kilometru ve směru na Prahu. Je tam dopravní nehoda, střet nákladňáku s osobním autem. Počítejte s komplikacemi. Pražský okruh, i tam se bouralo, a to na 59. kilometru. Je to ve směru na D10. Dopravní nehoda, střet osobáku s nákladním vozidlem. Projíždějte se zvýšenou opatrností a zdržíte se v místě.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Relax Radio.
1: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
0: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
1: Napište na zprávy @radio.relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio, to jsou aktuální zprávy z vašeho regionu.

0: do Rádia Relax. Takhle v úterý dopoledne. A téma zvědavost. To dnes společně řešíme. Psychologové tvrdí, že zvědavost patří mezi nejsilnější lidské vlastnosti. Mozek totiž dostává malou dávku dopaminu pokaždé, když objeví něco nového. Proto nás láká otevřít třeba cizí krabici, kliknout na záhadný odkaz nebo zjistit, co se stane, když něco uděláme. Jenže stejný mechanismus je důvodem, proč lidé občas udělají opravdu velkou hloupost. Mozek si totiž často řekne, to bude dobrý nápad, a až potom přichází ta realita. Tak pojďme na vaše zprávy, které posíláte do studia. Mám tady hezkou SMS-ku, ahoj Honzo. Rozebral jsem vysavač, protože divně hučel a chtěl jsem zjistit, jestli není zanesený motor. No, fungovat přestal úplně. A vysmáte smajlíky, posílá Petr. Tak Petře, já bych ti rád poslal novej vysavač, ale to asi nedokážu úplně. Ale jasný, je mi jasný, že si to chtěl tak trošku opravit a taky zjistit, proč to tak zvláštně hučí tedy. A tohle je zvědavost další, tady další zpráva, kterou tu mám, kterou jsem tak nějak očekával, že přijde. A je to tady, hned takhle na začátku toho vysílání. Jako dítě jsem ochutnal granule našeho psa, podepsaný je Martin. Je tady prosím vás ještě někdo, kdo ochutnal psí granule?
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Léto je tady. Invia. Pojďte s námi nejen k moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a nově i v Čakovicích. Invia. Radost začíná u nás.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.

0: Relax Radio.
1: Dopravní servis.
2: Za chvilku zprávy, dopolední zprávy s Davidem, ale teď zprávy od vás řidičů. Pozor si dejte na Karlovarce, tedy silnice číslo 6 u obce Kryry, je sražená zvěř, sražená srnka na vozovce. A příjezd do Prahy po D6 se taky trošku komplikuje. Na D6 mezi 7. a 0. kilometrem ve směru na Prahu. Pomalu jedoucí vozidlo údržby, levý jízdní pruh je z tohoto důvodu uzavřen, seká se tam tráva a tvoří se mírná kolona.
1: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
3: 606 736 736.
4: Zcela nová Škoda Peak. Pro ty, kteří jsou hrdí na své vysoké nároky. Zastavte se u nás v autosalonu Klokočka a objednejte si Peak pro cesty bez kompromisů. www.klokočka.cz. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
3: Relax Radio.
1: S relaxem v pohodě na cestách.

0: Desátá hodina právě teď, začínají zprávy.
1: Kralupy chtějí proměnit zimní stadion a na tržnici v Hatích se našly tisíce padělků. Dáme si zprávy dobré dopoledne.
2: Relax Radio.
1: Kralupy připravují rekonstrukci zimního stadionu, hotová je koncepční studie, z té později vyjde projektová dokumentace. Cílem plánovaných úprav je mimo jiné umožnit bruslení i v teplejších měsících roku. Současný stav stadionu to neumožňuje. Funguje totiž podobně jako otevřená lednice. Kdy se to změní, se zatím neví. Městská policie ve Slaném pokračuje ve výcviku služebních psů. Dva psovodi se služebními psy už aktivně slouží ve městě. Další dva strážníci procházejí přípravou. Kompletní kinologická skupina by měla vzniknout do roka a půl. Schodek státního rozpočtu v příštím roce bude významně pod 400 miliardami, uvedl to premiér Andrej Babiš. Ministry chce tlačit k provozním úsporám, očekává ale růst investic, hlavně do zdravotnických zařízení. Pokračovat má i výstavba dálnic. Výdaje na obranu prý dosáhnou 2% HDP. 7270 padělků za více než 41 milionů korun. Takový je výsledek čtyřměsíční kontrolní akce na tržnici v Hatích. Za Českou obchodní inspekci její mluvčí František Kotrba.
3: Důležitou roli v průběhu akce hrála policie České republiky, která dlouhodobě monitorovala situaci na tržnici, zajišťovala bezpečnost kontrolní skupina, podílela se na identifikaci osob spojených s nelegálním prodejem. V řadě míst, jako jsou právě příhraniční tržnice Hatě na Znojemsku, Strážný na Prachaticku, Rozvadov na Plzeňsku nebo pražská tržnice Sapa, nalézáme padělky opakovaně.
1: Inspektoři proto tato místa navštěvují pravidelně.
2: Sport.
1: Nejhezčí gól uplynulého mistrovství světa ve fotbale dal záložník Kapverd Sidney Cabral. Padl v utkání prvního kola playoff s Argentinou. Ostrovní stát díky této parádní trefě vyrovnal na 2-2. Soupeř ale ještě do konce prodloužení přidal rozhodující trefu.
2: Relax Radio.
1: Polojasná až jasná obloha se odpoledne na chvíli může změnit v oblačnou. K večeru se ale zase vyjasní. Teploty dnes ještě do 30 stupňů, zítra 30 až 33. Největší horko čekáme v pátek, na kdy Český hydrometeorologický ústav předpovídá 36 až 39 stupňů Celsia.
0: Co vám budeme hrát mezi 10. a 11. bude třeba česká muzika od Marka Ztraceného.
4: Tak proč si trápit?
0: Marek Ztracený a minulost už za chvilku na relaxu.

Hrajeme vám i to nejnovější a tohle byla novinka od Kaskády. Dnes máme téma zvědavost. Čekal jsem, že víc budou psát asi ženy, protože se tak nějak očekává, že jemné pohlaví je hodně zvědavé, ale to je jen možná ohledně informací. Podle několika psychologických výzkumů jsou muži ochotnější podstupovat zbytečné riziko jen proto, aby zjistili, co se stane. Ženy naopak častěji nejdřív zvažují následky, proto se také muži častěji objevují ve statistikách úrazů při domácím kutění nebo při riskantních pokusech. Když tedy někdo řekne, to by mě zajímalo, co se stane, když, statisticky je větší šance, že to bude muž.

rázy, tak úsměv. Každý ví nejlíp, co máš dělat, jak se chovat. A stále dokola se musíš obhajovat. Tak proč se trápit tím, co bylo? Vždyť minulost je fake, tak popojedem dál. Pozbírej, co okolo zbylo.

0: Hudební návrat do 90. let, Live a Headway. Špatně se vám relaxáci na dnešek spalo, podezřelé třeba přibíráte na váze, tíží vás únava, jste tak trošku podráždění, pokud jste alespoň jednou odpověděli ano, tak teď rozhodně poslouchejte. Můžete se teď klidně nad sebou zamyslet, co zrovna v tuhle chvíli děláte, a hlavně tady za ty všechny věci může sedavý životní styl. A právě zmíněná únava je to jakýsi první varovný signál, a pak se dostaví to ostatní. Je to protože svaly, plíce i srdce, to všechno je v jakési útlumové dekondici. Tady zkrátka platí, že čím víc sedíte, tím je vaše energetická hladina nižší. Lék je asi všem jasný, je jim samozřejmě cvičení, a to i v mírné intenzitě. Takže pomůže třeba i tanec. Pokud jste v kancelářích, sedíte v tuhle chvíli na židli, tak se nezapomeňte protáhnout. A my vám k tomu jdeme hrát.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
1: Toto je...
2: Dopravárt, vezeme vám pračku.
1: No, co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No, tak to si rozumíme.
3: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
5: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
6: Co třeba na delfíny?
5: Do zoo?
6: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
6: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
7: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.

0: Agnes, One and One na relaxu. Úterní dopoledne v plném proudu a společnost Google už dříve zveřejnila, že lidé každý den provedou miliardy vyhledávání. Velká část z nich začíná slovy, co se stane, když, proč, jak to funguje. A mezi nejčastější bizarní dotazy patří třeba, může tučňák létat, co se stane, když spolknu žvíkačku, nebo proč kočky zírají do zdi. Zvědavost zkrátka nikdy nespí. Tak co jste vy objevovali? Jakou zvědavost máte vy? Co byste chtěli třeba vyzkoušet? Číslo do studia je 636-736-736, stále můžete napsat.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Už tam bude.
1: Nech toho.
0: Častěji už tam bude.
1: Přestaň. Štěj mě vedro.
2: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
3: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Nezmeškejte zahradní výprodej Visku. Sleva až 60% na všechen zahradní nábytek a doplňky. Všechno musí pryč. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Pojďme se podívat, jak se jezdí takhle dopoledne. Máme tady komplikaci na D8, a to na 18. kilometru ve směru na Prahu. Je dopravní nehoda, střet osobního auta s nákladním, tak s tím počítejte.
0: Relax Radio. Mělník 103,4 FM. 103,4 FM.

0: Na Relaxu Kéša za chvilku 11. hodina. A já mám pro vás pozvánku, pokud máte třeba teďkon dopolední pauzičku, tak můžete mrknout k nám na Instagram, kde se soutěží o 2 vstupenky na slánský Open Air Festival Valník, který se uskuteční od 21. srpna v letním kině. 100 zvířat, Ivan Mládek a Benjo Band, totální nasazení, Ivan Hlastrio, Zakázaný ovoce a dalších 20 kapel tam na vás čeká. A vy můžete vyhrát 2 volné vstupenky, pokud víte, kolika denní festival to je. Vaším úkolem je tedy, abyste vyrazili k nám na Instagram, abyste sledovali rádiový Instagram a odpověděli pod příspěvkem se soutěží, kolika denní festival to je. Takže nepište nám to do studia, ale rovnou na ten Instagram a třeba se na vás usměje štěstí a někdo tedy vyrazí na Valník úplně gratis.
1: Relax Radio je on air i online. www.radio-relax.cz.
2: Na Facebooku a Instagramu jsme Relax Radio.

0: happy.
1: Přesně 11. hodina a přesně je i David Latovský, pojďme mu dát slovo.
2: Kralupy budou mít novou základní školu a Praha rozšiřuje síť mlžítek. Hezké dopoledne s Relaxem.
3: Relax Radio.
2: V Kralupech se začala stavět nová základní škola, vzniká v Lobečku. Nabídne kapacitu 540 žáků. Organizačně bude spadat pod základní školu Václava Havla. V té zůstane první stupeň, zatímco nový objekt poslouží 6. až 9. třídě. Učit by se tu mohlo od roku 2029. Místa v lavicích budou určená kromě kralupských žáků i těm z širokého okolí. Městská policie ve Slaném je kompletní, starosta Martin Hrabánek.
4: Personální stav je po delší době stabilizovaný. Naše radnice proto ukončila náborovou kampaň. Sbor tvoří 27 strážníků a jejich vedoucí.
2: Městská policie ve Slaném zároveň pokračuje ve výcviku služebních psů.
4: Dva psovodi se služebními psy už aktivně slouží ve městě. Další dva strážníci procházejí přípravou. Kompletní kynologická skupina by měla vzniknout do roka půl.
2: Krkonošský národní park varuje před požáry. Návštěvníci mají jakýkoliv zárodek ohně i hned hlásit. Vyhnout bychom se měli i zapalování svíček u pomníků nebo používání přenosných vařičů v přírodě. Riziko vzniku požárů v příštích dnech poroste. Vysoké teploty budou i na horách. Hitem léta v Praze jsou mlžítka, v ulicích Metropole jich je 50. Před 5 lety se přitom začínalo s necelou 20. Od té doby jejich počet neustále roste. Pražské vodovody a kanalizace totiž pozorují o jejich využití enormní zájem. Najdeme je na Staroměstském náměstí, újezdu, ovocném trhu, ale i v okrajových částech hlavního města, například v Řepích.
3: Sport.
2: Fotbalisté Artisu Brno podlehli Mladé Boleslavi 2-4. Premiéra v nejvyšší soutěži jim tak nevyšla. Středočeši měli po většinu zápasu převahu. Úvodní kolo první ligy je tak kompletní. Největším překvapením jsou prohry Plzně i Sparty.
3: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
2: Úterý dál polojasné až jasné, zvětšená oblačnost se může objevit jen přechodně. Teploty v maximech mezi 26 až 29 stupni. V noci potom klesnou na osvěžujících 15 až 12. Zítřkem startují tropické dny. Slunečno a 30 až 33, ve čtvrtek 34 až 37. Nejteplejší má být pátek, kdy se podle Českého hydrometeorologického ústavu dostaneme na 36 až 39 stupňů Celsia.
1: Že zítřkem startují tropické dny, tak by se nám takové mlžítko hodilo i sem do studia, co myslíš?
5: No ano, já si myslím, že bude v řadě domácností a pracovních kolektivů.
1: A my si zase dáme muziku, ne tedy mlžítko, ale 90. věc. Spin Doctors.
3: Relax Radio. Honza Ladra. David Latovský. Relax. Relax Radio.

11 hodin 8 minut k tomu, zvědavost to bylo a stále ještě je dnešní dopolední téma. Už jsme řešili zvědavost ženy versus muži, my pánové vedeme, alespoň v těch odvážnějších pokusech. No a co děti versus dospělí? Tak nejvíce zvědavé jsou samozřejmě všechny děti. Podle vývojových psychologů položí dítě mezi 3. a 5. rokem života až 300 otázek denně. Já myslím, že rodiče, co mají v tomhle věku děti, tak asi ví své. Ale pozor, dospělí nejsou moc lepší, jen už se méně ptáme nahlas a více tak nějak experimentujeme potichu.

0: Depešáci na relaxu, myslím si, že teď jsme udělali třeba velkou radost našemu kolegovi Alešovi. Když se řekne David Guetta, tak to jsme v elektronické muzice, myslím, že našim posluchačům ho ani představovat nemusím, nejlepšího DJ světa. A právě francouzský velikán bude mít v Hollywoodu svou vlastní hvězdu. Jeden z nejznámějších DJů planety se tak v roce 2027 dočká zápisu na legendární hollywoodský chodník slávy. Mimochodem, na hollywoodském chodníku slávy už je přes 2800 hvězd a každý rok je vybráno jen několik desítek nových jmen. Takže David Guetta už nebude jen králem tanečních parketů, teď tedy od roku 2027 bude královat i chodníkům, konkrétně chodníku slávy.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: long together.
1: Dálniční hlídka Rádia Relax.
2: Tak pojďme zkontrolovat dálniční provoz takhle v úterý dopoledne. Pozor na D1, 223. kilometr ve směru na Brno. Je tam dopravní nehoda, nákladní vůz naboural do dopravního značení silničářů. Na D8 se taky bouralo, a to na 18. kilometru ve směru na Prahu, tam taky zvolněte. Nehoda osobáku s nákladňákem a Pražský okruh, i tam je nehoda. 60. kilometr ve směru na D10, dopravní nehoda.
1: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle
3: 606 736 736.
1: S relaxem v pohodě na cestách.
3: Relax Radio.

0: Léto je tady. Invia. Pojďte s námi nejen k moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a nově i v Čakovicích. Invia. Radost začíná u nás.
1: Jasně, já ti splním přání, trio.
2: Ryba jo.
1: Chytrý mozek.
2: Bujné svaly.
1: Kila dolů bez námahy.
3: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
4: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Zatancuj si so mnou, děvča modroké. Zatancuj si so mnou.

0: Tak věřím, že teď jsme asi udělali muzikou hlavně radost našim posluchačkám a radost jdu rozdávat i dál. Dámy, mám pro vás zprávu, že jestli už jste byli na dovolené, dejte si v srpnu ještě další. Ženy prý potřebují další dovolenou než my chlapi. Potřebují ne jednu, ale klidně i dvě, tři dovolené. Z toho pozor, tu jednu, pokud můžete, tak jeďte solo. Nestarejte se na dovolené, o děti ty nechte doma. Ani o nás muže. A tohoto trendu se samozřejmě všimly i cestovky, poptávka po zájezdech pro jednotlivce samozřejmě roste, podle odhadů Asociace cestovních kanceláří České republiky zhruba o pětinu ročně. Tak po takové to dovolené, kdy pojedete dámy solo, se opět vrátíte prý plné energie. No tak je to na nás, pánové, no. My budeme doma, budeme se starat o děti, naše ženy hezky u moře. Trošku jsem nám teď, si uvědomuju, podřezal trochu větev, co?
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax rádio.

0: Někdo už v tuhle chvíli připravuje úterní oběd, náš kolega David zase připravuje další zprávy na 12. hodinu tentokrát. A těm, co už obědvají, tak samozřejmě přejeme dobrou chuť ze studia. Mezi nejoblíbenější jídla v létě patří grilované maso, zelenina, čerstvé zeleninové nebo těstovinové saláty, ale hlavně u nás v České republice v létě vyhrávají ovocné knedlíky. Tak kdo má dnes k obědu ovocné knedlíky, trošku mu závidím.
1: Dobrou chuť vám přeje Radio Relax.

0: Pravé poledne právě teď.
1: Přeji hezké úterý, Neratovice opravují klíčovou křižovatku a fotbalisté Francie mají nového trenéra.
2: Relax Radio.
1: Rekonstrukce Neratovecké křižovatky u pošty potrvá do konce srpna. Rozšíří se chodníky a upraví přechody. Počítá se i s novými semafory. Nákladní doprava je dočasně vedena přes Libiš. Auta jedou ulicemi Smetanova a Mládežnická. Kladné měli dva řidiči, kteří za volantem neměli co dělat. Strážníky navíc zkoušeli obelstít známými triky, jak říká jejich mluvčí Zuzana Hokrova.
3: Zhasnutá světla, pokus o újezd i trik s přesednutím na místo spolujezdce. Všechny tyto finty vyzkoušeli o uplynulém víkendu na městskou policii Kladno dva řidiči, kteří za volantem rozhodně neměli co dělat. Ani jeden z jejich pokusů ale nevyšel. Zkušení strážníci oba muže odhalili a zjistili, že mají platný zákaz řízení. Jeden z nich navíc podle orientačního testu usedl za volant pod vlivem drog.
1: Oba případy si převzala státní policie. Přední čeští ekonomové varovali před rozvolňováním rozpočtových pravidel, dali tak zapravdu prezidentu Pavlovi, který vetoval vládní zákon. Kabinet přesto veškerou kritiku odmítá a chce hrát přehlasovat. Ropa dál zlevňuje, severomořský Brent šel dolů o 2% na $87 za barel. Stoupá totiž naděje na diplomatické vyřešení konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem. Volodymyr Zelenský se dnes sejde s Donaldem Trumpem. Setkání v Bílém domě začne v 15:30 našeho času. Prezident napadené země chce jednat hlavně o obraně před balistickými raketami a o strategické spolupráci. Vztahy obou státníků se podle agentury Reuters v poslední době zlepšily.
2: Sport.
1: Trenérem francouzské fotbalové reprezentace je Zinedine Zidane. Funkce se ujal dnes. Vykonávat ji bude minimálně do světového šampionátu v roce 2030. Po úspěšné hráčské kariéře zatím vedl jen Real Madrid, který dovedl ke dvěma ligovým titulům a třem triumfům v Lize mistrů.
2: Relax Radio.
1: Odpoledne ve středních Čechách a okolí má být polojasné až skoro jasné. Oblačnost se objeví jen vzácně. Večer navíc začnou mraky ubývat až do vyjasnění. Teploty dnes ještě do 28 stupňů, zítra už přes 30. Ve čtvrtek 34 až 38, v pátek 35 až 39 stupňů Celsia.
4: Co řešit takhle kolem 12. hodiny? Samozřejmě jídlo. Davide, tak co bys si dal k obědu?
5: No, vlastně úplně všechno. Jasně. Se často stává do těch restaurací, když přijdu normálně, že z toho jídelního lístku bych bral úplně vše a dlouho se rozmýšlím, takže dneska je to úplně jedno, třeba guláš.
4: Prostě jak se říká, hlad je dobrý kuchař, že?
5: Ano, přesně tak.
4: A my si zase dáme dobrou muziku. Návrat do 90. let. Snow Mercy. Přejeme vám dobrou chuť.
2: Relax Radio. Honza Ladra. David Latovský. Relax. Relax Radio.
6: If you ask a stupid question,

0: K úternímu obědu mám i pro vás pozvánku, a to na koncert Pokáče, který proběhne pátek 31. července v Přírodním divadle Doxy u Kladna. Stupenky jsou v prodeji na goout.cz a tady od Pokáče máte i pozvánku.
1: Takže čau, tady Pokáč, zdravím všechny posluchače rádia Relax a rád bych vás pozval na můj koncert na Doxech u Kladna, který proběhne 31. července v krásném areálu Přírodního divadla. Tak přijďte všichni z Kladna i z okolních velkoměst, jako je Stochov, Tuchlovice, Buštěhrad, Stehelčevec a další. Těším se na vás, ahoj.
2: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Změňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
2: Relax Radio.
3: Relax Radio.

0: významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 28. července. Tento den roku 1929 se narodila Jacqueline Kennedy Onassis, první dáma známého řeckého multimilionáře. Roku 1948 se narodili hned dva slavní. Otec kocoura Garfielda, karikaturista Jim Davis a Rick Wright, klávesák Pink Floyd. Roku 1958 přišel na svět Terry Fox, který později proběhl napříč svoji rodnou Kanadu i s postižením. Dnes se běh Terryho Foxe pořádá po celém světě. 28. červencový den roku 1750 zemřel německý hudebník.

0: roce 1965 spatřil světlo světa Nick Banks, bubeník skupiny Pulp. V roce 1609 admirál George Somers osídlil Bermudy. Roku 1821 Peru vyhlásilo nezávislost na Španělsku. Psal se rok 1896, když vzniklo město Miami. A přesně tento den, v roce 1943, rezignoval italský diktátor Benito Mussolini. 28.7.1951 měla studia Walta Disney hotovou Alenku v říši divů.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den. Relax.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606 736 736.
2: Zcela nová Škoda Peak. Pro ty, kteří jsou hrdí na své vysoké nároky. Zastavte se u nás v autosalonu Klokočka a objednejte si Peak pro cesty bez kompromisů. www.klokočka.cz. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
3: Relax Radio.
0: S relaxem v pohodě na cestách.

0: Je tu 13. hodina, právě teď hezké úterní odpoledne.
1: Ve Slaném předělávají část chodníků a hokejisty Krlob čekají přípravné zápasy. Zprávy a David Latovský, hezké odpoledne.
2: Relax Radio.
1: Slaný reaguje na vysoké teploty. Město postupně předělává asfaltové chodníky na žulové, čedičové nebo ze zámkové dlažby. Kostky se totiž na slunci zahřívají o přibližně 10 stupňů méně než asfalt. Lépe se tak dýchá například ve Vinařického ulici nebo v Šultisově před tržištěm. Další místa v centru města postupně přijdou na řadu. V kladenských školách se vzorně sbíraly plechovky. Soutěž vyhrála 12. základní škola Brjanská. Tady je mluvčí města Kateřina Přibylová.
3: Žáci a žákyně jich zde odevzdali nejvíc celého města. Škola proto získala dar 50 000 korun. Druhé místo obsadila 17. základní škola Pařížská. Dodám, že každý zapojený žák v průměru odevzdal neuvěřitelných 96 plechovek.
1: Policie odložila prověřování nenávistných, rasistických a homofobních příspěvků, které sdílely účty poslance Filipa Turka. Došlo totiž k promlčení trestní odpovědnosti. Kriminalisté tak nebudou žádat o vydání politika k trestnímu stíhání. Informaci přinesl server iRozhlas a Novinky.cz. Zloděj si v cizím domě v klidu popíjel kávu, vloupal se do něj kvůli hladu, našel ale sáček s kávou a rychlovarnou konvici. Neváhal a dopřál si šálek, přerušil jej až rychnovští policisté, kteří jej odvezli na služebnu. V trestním rejstříku má už 13 záznamů.
2: Sport.
1: Hokejisté Krlob odehrají první přípravný zápas nové sezony 13. srpna. Ten den se představí na ledě Písku. O 5 dní později je v plánu další přátelák, tentokrát s Pražskou Kobrou. Ostrý start nové sezony pak přijde na řadu 19. září.
2: Relax Radio. Časí.
1: Odpoledne v našem kraji polojasné nebo skoro jasné, přechodně i oblačné, k večeru se ale opět vyjasní, 25 až 28 stupňů dnešní maxima, od zítřka slibované tropy, 30 až 33, ve čtvrtek 34 až 37, v pátek i 38 stupňů Celsia.
0: A když už nás čekají ty tropy, tak si dáme i letní muziku. Ale bez toho zpívaného textu, tak to je Calvin Harris a skladba s názvem Summer, to jenom tak pro sichra byste to poznali. No a kromě toho se odpoledne budeme bavit určitě o stěhování. To je taky hodně zajímavé téma.
2: Relax Radio.
4: Aleš Schwarz.
2: Aleš Schwarz. Relax.
4: Relax Radio.

13 hodin, 8 minut k tomu, je úterý s datem 28. července. Tohleto je jedna ze 4 novinek poslední relaxády Mimi Web a Ends and Y. Mimochodem, kdyby se vám líbila, protože to taková docela příjemná kytarovka, tak ji pro ní můžete zahlasovat na www.radio-relax.cz, tam najdete na sekci relaxáda, dáte jí hlas a už se budete modlit, aby se zítra, to znamená ve středu, od 18. hodiny dostala do té základní desítky. Prostě a jednoduše, je to na vás.

Carried Away. Máme 4:15. Já jsem vám slíbil, že dneska se budeme bavit o takové věci, které asi, jako, které by vás možná ani nenapadlo ani uvažovat, jo? A to znamená o stěhování, o vlastnictví bytů, co se týče Čechů a tak dále, protože je to docela zajímavá, nebo jsou to docela zajímavé informace. Pro začátek si zkuste tipnout, a já rovnou řeknu, že Češi jako národ jsou hodně specifický. Pro začátek si zkuste tipnout, jak často se Češi stěhují. Mám na to přesnou demografickou statistiku, necucám si to z prstu, tak zkuste popřemýšlet, já vám to za chvilinku prozradím.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Už tam bude?
3: Nech toho.
2: Raději už tam bude?
3: Přestaň, štěl mě vedro.
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
6: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2.

Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?

Minutu po půl druhé na relaxu Florida Winter a Sugar. Bavíme se o stěhování jako takové. Mám tady fakt jako docela zajímavý statistický informace. Ani nevím, jak jsem na to přišel, ale dostal jsem se k tomu a jsou na to demografické tabulky. Není to jako, že by to bylo nějaký jako, že vycucám si to z prstu, ale průměrný Čech, abychom zůstali doma, se prý stěhuje. Já vím, že mnozí samozřejmě hned namítnete, ale já bydlím od narození až do teďka v jednom a tom samém bytě, ale tohle je tak jako statistika globální. Průměrný Čech se přestěhuje za život zhruba 4 až 6krát. Je to tak? Třeba si toho ani nevšimnete nebo nevnímáte to a tak dále, ale ten typický scénář bývá první stěhování od rodičů, pak se objevuje první podnájem, to je jasný, pak společné bydlení s partnerem, pak se rozhodnete, že s tím partnerem, jakože by to mohl být ten pravej, tak že byste si pořídili svůj první vlastní byt, to jsme na čtvrtém stěhování, pak protože přicházejí děti, to je jasný, tak větší byt, anebo potom, když na to máte, dům kvůli dětem, teď neřeším hypotéky a tak dále, no a pak se zase překulíme do toho staršího věku, tak už řešíme třeba i menší bydlení ve vyšším věku. Takže tohle je takový ten typický scénář pro Čechy jako takový a šestinásobné stěhování. Třeba to někdo z vás má jinak, já nevím, netvrdím, ale tohle mi přišlo docela takový logický, navíc informace, že třeba ve srovnání se Spojenými státy nebo takovou Skandinávií se stěhujeme méně často. Jak je to s vlastnictvím bytů a tak dále, to si řekneme za chvilku.

0: Tak asi jste si už zvykli, že mezi 13. a 14. hodinou se celkem pravidelně objevuje ve vysílání anketa Relax v ulicích. Dneska si myslím, že ta otázka, která tu je, se vám bude hodně hodit, třeba zrovna pro prázdninové cestování nebo možná i ty dovolenkové pobyty. My se totiž ptáme na jednu hodně zajímavou věc a je to taková otázka ze zeměpisu. V jakém kraji se nachází město Chrudim? Takže napočítám do 3, 2, 1 teď. Doufám, že jste správně si zodpověděli, aspoň sami v sobě. Pojďte si poslechnout, co jste odpovídali na ulici.
1: Relax v ulici.
2: Ajajaj, Chrudim, Moravskej, nevím.
3: Hradecký kraj.
2: To jsou otázky, to teda jsem chyběla, zrovna jsem asi marodila na zeměpise.
3: Královéhradecko.
4: Teď se asi nespomenu, ale myslím si, že to je na Vysočině.
5: Typuju si, tak jak jezdím po České republice, že to bude východní část České republiky.
6: Nejsem zeměpisář, takže tady to úplně asi jakoby neřeknu, ale tak teoreticky by to mohlo být někde za Prahou třeba, fakt nevím.
7: To vím, trošku si myslím, že přesně to je jihomoravský kraj.
8: Chrudim, tam jsme jednou byli, fotografovat, fotili jsme tam
9: kostel.
8: A ty lidi, jak šli kolem, jsme taky fotili a pak varhany jsme taky fotili. V tom kostele a já si myslím, že to je někde v Čechách směrem na Moravu.
6: Tak to vůbec netuším, to je u nás, jo? Nevím.
10: Chrudim, Středočeském, doufám, já jsem teda na zeměpis fakt hloupá, teda nejde mi to moc, takže typuju Středočeský.
11: Chrudim bude Vysočina, jak je, něco takového. A to je to není Moravskoslezský, to je, jo, tak je to v Čechách.
12: V Chrudimi jsem byl, je to asi trošku k jihu, nevím. Asi v Chrudimi to někde bude blízko.
0: Musím uznat, že mě ty odpovědi docela rozesmály. Jestli jsem to dobře sledoval, tak se tam asi neobjevila ani jedna dobrá, jako jo. Každopádně, správná odpověď by měla znít, že Chrudim se nachází v Pardubickém kraji, přibližně 10 km od Pardubic. Město je známé především loutkářstvím, navštívit ale můžete i muzeum barokních soch. Takže myslím si, že po dnešku si to budete určitě pamatovat. No tak cestujeme, to je jasný. Měly by být ty znalosti možná trošičku lepší.
1: Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
1: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Nezmeškejte zahradní výprodej Visku. Sleva až 60% na všechen zahradní nábytek a doplňky. Všechno musí pryč. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.

0: volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606 736 736.
2: Zcela nová Škoda Peak. Pro ty, kteří jsou hrdí na své vysoké nároky. Zastavte se u nás v autosalonu Klokočka a objednejte si Peak pro cesty bez kompromisů. www.klokočka.cz. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
3: Relax Radio.
4: S relaxem v pohodě na cestách.

0: Posloucháte úterní odpolední Radio Relax. Je to 14. hodina, teď už jedna minuta navrch.
1: Kroupy připravují stavbu nové sportovní haly a Senice odhalí test v Pedlahvi. S vámi je David Latovský a přeji hezké odpoledne.
2: Relax Radio.
1: V části Kralup zvané Luch se připravuje nová sportovní hala. Nabídne herní prostor 40 na 20 metrů, který ve městě zatím úplně chybí. Počítá se i s místem na sezení pro 200 diváků, kvalitním zázemí a prostory pro občerstvení a služby. K hale má navíc vést nová příjezdová cesta s parkovacími místy. Ta by mohla odlehčit přetíženému sídlišti Cukrovar. Senice ve vodě si můžeme jednoduše otestovat pomocí pedlahve. Podle hygieniků do ní stačí nabrat vodu a nechat ji 20 minut stát na sluníčku. Pokud se u hrdla lahve objeví zelený prstenec, jde o sinice, a na koupání je lepší zapomenout. Když ale zůstane voda v petce kalná v celém objemu, jde spíš o řasy. Máme nejstaršího premiéra v historii. Andreji Babišovi je 71 let. Vyššího věku žádný ministerský předseda Československa ani Česka nedosáhl. Šéf hnutí ANO navíc toto prvenství drží i v Evropské unii. V roce 2021 přitom tvrdil, že jde o jeho poslední volby. Přidáme i nejmladšího premiéra. Tím se ve svých 34 letech v roce 2004 stal Stanislav Gross. 7270 padělků za více než 41 milionů korun. Takový je výsledek čtyřměsíční kontrolní akce na tržišti v Hatích. Za Českou obchodní inspekci její mluvčí František Kotrba.
3: Důležitou roli v průběhu akce hrála policie České republiky, která dlouhodobě monitorovala situaci na tržnici, zajišťovala bezpečnost kontrolní skupina, podílela se na identifikaci osob spojených s nelegálním prodejem. V řadě míst, jako jsou právě příhraniční tržnice Hatě na Znojemsku, Strážný na Prachaticku, Rozvadov na Plzeňsku nebo pražská tržnice Sapa, nalézáme padělky opakovaně.
1: Inspektoři proto tato místa navštěvují pravidelně. Sport. Prezident Mezinárodní fotbalové federace Gianni Infantino považuje nedávné mistrovství světa za úspěšné. Nabídlo prý skvělou podívanou. Ohradil se proti příliš vysoké ceně lístků a negativním ohlasům na 3minutové reklamní pauzy uprostřed poločasů. Všechna města prý byla během turnaje zaplněná fanoušky z celého světa.
2: Relax Radio.
1: K večeru ve středních Čechách čekáme úplné vyjasnění. Aktuální teploty mezi 25 až 28 stupni nám tak v noci klesnou na 15 až 12. Zítra ale doslova vyletí na 30 až 33 stupňů Celsia, navíc při slunečné obloze. Ve čtvrtek pak jasno až polojasno a 34 až 37, v Polabí i 38 stupňů Celsia. V pátek polojasno a 34 až 38.
0: Tak nejdřív vám nabídnu muziku. Myslím si, že Marek Ztracený udělá každému radost.
4: Možná jsem blázen, ale stále věřím.
0: A pak se samozřejmě vrátíme k bydlení. Můžu vám dát takovou jako kontrolní otázečku. Co myslíte? V Čechách lidi vlastnějí víc bytů anebo víc domů? Já už vám za chvíli řeknu, jaká je realita.
2: Relax Radio.
5: Aleš Schwarz.
2: Aleš Schwarz. Relax.
5: Relax Radio.

0: 14 hodin, 10 minut, posloucháte Radio Relax. Tohle to je další novinka Relaxády, Criss Cross Amsterdam a partička okolo nich, My Oh My. Pojďme se vrátit, my jsme to načali v minulý hodince, téma bydlení, vlastnictví bytu a tak dále. Jak jsme na tom tady v Čechách? Protože, jak říkají odborníci a demografové, my jsme velmi specifický národ vlastníků, samozřejmě to je jasný, protože 3/4 českých domácností bydlí, opravdu to tak je, ve vlastním. A teď pozor, kdo myslíte, že bydlíme víc v rodinném domě? Já jsem tomu sám nevěřil, ale je to tak. 39% bydlí prý ve vlastním rodinném domě, 30% ve vlastním bytě, asi 6% v družstevním bytě, 21% domácností žije v nájmu. A když si to sečtete, tak zjistíte, že vám ty procenta prostě nějak nehrajou, tak jsem to bral tak, že prostě zbytek lidí, který je do těch 100%, asi bydlí někde ve stanu, v kempu, nebo já nevím. Každopádně je to zajímavá statistika a zkuste si tedy zařadit, kam patříte vy, ale s tím specifickým vlastnictvím, to je pravda.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

Ale byl slíbený Marek Ztracený, dneska se na relaxu bavíme o takový docela obyčejný věci, jako je stěhování, vlastnictví bytů, baráku a tak dále. To jenom abyste věděli, jak si u nás v Čechách stojíme. A protože jako neříkám, že Čechy by byly nebo Češi by byli nezajímaví, ale stojí za to se občas podívat i do zahraničí. A konkrétně, co se týče důvodu stěhování, tak tam se u toho člověk i pobaví, protože a to jsem tady teda našel, že kvůli sousedovi Kohoutovi se prý hodně často lidi stěhují třeba ve Francii a Německu. Tam se objevilo jako docela dost případů, kdy si jako lidi koupili vysněný dům na venkově a po pár měsících se odstěhovali, protože jim každé ráno vadilo kokrhání kohouta. Je pravda, že to se čím dál tím víc stává i u nás v Čechách. Lidi prostě zapomínají, že na vesnicích tyhle ty zvířata prostě mají. Na pobřeží Austrálie i Kalifornie nejsou výjimkou lidé, kteří při koupi domu řeší jediné, aby měli z terasy výhled na západ slunce. Když jim třeba ten nový dům, který se tam objeví, zastaví další výstavba, tak někteří se fakt jako přestěhují. Taky bych se někdy chtěl takhle mít. Ve Švýcarsku se třeba zase, to už jsou takový fakt jako kuriozitky, našly rodiny, které se přestěhovali blíž kvůli železnici, ne jakože kvůli dopravě, ale třeba proto, že jejich děti milovali pozorování vlaků, takže výhled z okna byl pro ně důležitější než velikost zahrady. A ještě tady mám dvě kuriozitky. V podstatě tohle asi je docela hodně častý. Realitní kanceláře potvrzují, že stále více vybírá bydlení podle svého psa, to znamená, berou potaz blízko z lesa, park na venčení, výtah místo schodů, to jako to je drsný, a oplocená

0: Zahrada. Někdy vlastně bývá ten čtyřnohý člen rodiny tím, kdo rozhodne o celé koupi. A ještě bych se třeba podíval trošku do Asie, v Tokiu a nebo v Soulu není výjimkou, že lidé hledají byt tak, aby měli svoji oblíbenou kavárnu do 5 minut pěšky. Každodenní rituál, to znamená, že oni tam do té kavárny chodí, je pro ně důležitější než třeba o něco nižší nájem.
1: Relax. Relax Radio.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Minutu po půl třetí se mrkneme na dálnice, začneme na D5, konkrétně na 11. kilometru, trasa Praha a Rozvadov. Stojí tam na krajnici porouchané vozidlo, takže pozor na to. Důležitá je informace, že vozidlo lehce zasahuje do pravého jízdního pruhu, proto na to upozorňujeme. No a pak už se podíváme na klasiku, a to je Pražský okruh od 22. do 18. kilometru. Tentokrát se bavíme o směru na D1, je kolona 4-kilometrová, stavební práce, údržby a tak dále, asi nemá cenu, abych to tady vyjmenovával. Důležitá je ta realita, to znamená, že se zdržíte. To samé vás v podstatě čeká i v opačném směru. Od 14. do 18. kilometru ve směru na Ruzeň, i tam je kolona. Dopravní odborníci, to se mi líbí ten pojem, předpokládají, že by se mohla začít rozjíždět okolo 15. hodiny, tedy pokud už se nerozjela.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
1: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariéra.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.

0: 3:15, tohle je Adam Mišík a my se bavíme dneska odpoledne na relaxu o stěhování, o vlastnictví domů, bytů a tak dále. Trošičku statisticky, to jenom abyste věděli, jak na to my Češi jsme. Už jsme říkali, že víc Čechů má rodinný dům než byt, to se mi teda moc nezdálo, ale asi na tom něco bude. Ale teď se pojďme podívat trošku někam dál. Docela dost často se stěhujeme, i když oproti ostatním národům prý rozhodně méně. A když se stěhujeme, tak se občas stává, že něco v tom místě, odkud se stěhujeme, zapomínáme. Nejčastěji to jsou peníze a paradoxně, ačkoliv se to nemusí zdát, jsou to peníze třeba i ve zdech. Jedním z nejčastějších nálezů jsou bankovky, které jsou schované pod podlahou, za futry nebo třeba i v komínech, to se asi týká domů, pod schody nebo ve stropních trámech. Fakt je ten, že naši prarodiče dost často nevěřili bankám, ani se jim nedivím po těch měnových reformách, a peníze si raději ukryvali doma. Jenže znáte to, jako na ukryt se zapomene, nikomu se o něm neřekne a je to takový vzkaz pro budoucnost. Mimochodem i ten nechávají dost často ty, co v těch bytech, barácích bydleli, řemeslníci je potom nacházejí ve zdech a podobně. Jsou tam noviny, fotografie, seznamy, různý dopisy a vemte si jenom taková láhev se vzkazem, co to udělá. I ty se dost často nachází. Takže to je, co se týče nálezů při stěhování. Za chvilinku probereme ještě další věci, teď ale popojedeme dál, před námi je Debbie Dawson a 100% se ještě podíváme na naše sociální sítě. A abych nezapomněl, mám tady ještě před sebou papír se soutěží Instagramovou, tak tu si taky připomenem.
1: Relax Radio.

0: 15 hodin a 1 minuta k tomu.
1: Neratovice se dočkají parkovacího domu a zítra začnou tropy. Dobré odpoledne u zpráv přeje David Latovský.
2: Relax Radio.
1: Parkovací dům v Neratovicích má být hotov v srpnu, o měsíc později se otevře. Nedaleko marketu a úřadu práce nabídne 400 parkovacích míst. Část v režimu pro krátkodobé zastavení do 24 hodin, zbytek na trvalé stání. Radnice současně připravuje i vznik parkovacích zón. Radnice ve Slaném zlepšuje veřejná prostranství. Na dětském hřišti Pavouček přibyly nové herní prvky. Beranidlo, klapky, proplétaná sestava a žebřík. Další novinka je na sídlišti Háje, kde vzniklo nové posezení se střížkou. Nabízí příjemné místo k odpočinku i setkávání obyvatel. Kladné měli dva řidiči, kteří za volantem neměli co dělat. Strážníky navíc zkoušeli obelstít známými triky, jak říká jejich mluvčí Zuzana Hokrová.
3: Zhasnutá světla, pokus o újezd i trik s přesednutím na místo spolujezdce. Všechny tyto finty vyzkoušeli o uplynulém víkendu na městskou policii Kladno dva řidiči, kteří za volantem rozhodně neměli co dělat. Ani jeden z jejich pokusů ale nevyšel. Zkušení strážníci oba muže odhalili a zjistili, že mají platný zákaz řízení. Jeden z nich navíc podle orientačního testu usedl za volant pod vlivem drog.
1: Oba případy si převzala státní policie. Krkonošský národní park varuje před požáry. Návštěvníci mají jakýkoliv zárodek ohně i hned hlásit. Vyhnout bychom se měli i zapalování svíček u pomníků nebo používání přenosných vařičů v přírodě. Riziko vzniku požárů v příštích dnech poroste. Vysoké teploty budou i na horách. Miloš Zeman opět vyplul se svým gumovým člunem, vydal se tradičně na hladinu Veselského rybníka na Vysočině. Oblíbenou tradici si prý za žádnou cenu nenechá ujít. Veslování mu podle jeho slov dokonale vyčistí hlavu a přinese potřebnou relaxaci.
2: Sport.
1: Nejhezčí gól uplynulého mistrovství světa ve fotbale dal záložník Kapverd Sydney Cabral. Padl v utkání prvního kola playoff s Argentinou. Ostrovní stát díky této parádní trefě vyrovnal na 2-2. Soupeř ale ještě do konce prodloužení přidal rozhodující trefu.
2: Relax Radio.
4: Relax Radio.
2: Počasí.
1: K večeru ve středních Čechách a okolí čekáme ubývání mraku až do vyjasnění. Aktuální teploty mezi 25 až 28 stupni nám pak v noci klesnou na 15 až 12. Zítra už slibované tropy, jasno až polujasno a 30 až 33 stupňů. Ve čtvrtek opět hodně slunce a 34 až 37. No a červenec se s námi v pátek rozloučí extrémními vedry, kdy čekáme 35 až 39 stupňů Celsia.
0: Mrkneme se za chvilinku na náš rádiový Instagram, máme tam pro vás soutěž a pustíme si další odpolední novinku Relaxády. Možná jste ji poznali podle charakteristického zpěvu i zvuku muziky, jinak jsou to U2 Street of Dreams.
4: Relax Radio.
2: Aleš Schwarz.
4: Aleš Schwarz. Relax.
2: Relax Radio.

0: Už jsem to tak nějak nenápadně naznačoval, tohle to je nová věc od YouTube, samozřejmě jedna z novinek, která boduje v Relaxádě, tedy hitparádě Relax Rádio. Já to mám docela radost, já ji mám rád, co si budem povídat. Oni teda, ale to jsou nepotvrzené informace, na podzim avizovali i nový album. Jsem na to docela zvědavej, jestli to vyjde anebo ne, každopádně by to bylo něco nebo další z důvodu, proč se těšit na podzim. Mimochodem, když už je řeč o Relaxádě, možná by stálo za to si pustit, jak dopadla ta poslední.
1: Relaxáda. Relaxáda. Relaxádio. Největší hity pro tento týden. Třetí místo. Loreen, Set Me Free. Druhé místo. Alex Warren, Passenger.

Slíbil jsem vám informace o soutěži, která probíhá na sociálních sítích, konkrétně na Instagramu ve hře, přátelé. Já mluvím o tom hlavně proto, že ve hře jsou dva lupeny na slánský Open Air Festival Valník. Ten se uskuteční od 21. srpna v letním kině. Co proto musíte udělat, je víc než jasný. Ta soutěž běží od včerejška a bude až do příštího pondělka, to znamená do 3. srpna. Mrkněte se na náš rádiový Instagram a odpovězte na otázku, kolika denní festival je. A ještě abych vás tak trošku nalákal, 100 zvířat, Ivan Mládek a Benjo Band, totální nasazení, Ivan Hlastrio, Zakázaný ovoce a ještě dalších 20 kapel tam budete moct poslouchat. Stačí se juknout k nám na Instač, zasoutěžit si a třeba budete mít příští pondělí kliku. Check

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na Prospánek.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: 2 minuty po půl čtvrté, pojďme se podívat na dálnice. Začal bych asi na D5, tam počítejte zhruba do 17. hodiny s vozidlem údržby, které se v podstatě může objevit kdekoliv. Je dobré s ním počítat, protože jede přece jenom pomalejším tempem, tak aby vás nepřekvapilo. Na dálnici D8 u výjezdu u exitu 48, to znamená, když pojedete směrem z Prahy, stojí porouchané vozidlo. Očekávejte zdržení, protože lehce zasahuje do pravého jízdního pruhu. No a teď se podíváme na náš oblíbený okruh pražský. Na 22. kilometru nebo od 22. kilometru až do 18. ve směru na D1 očekávejte zdržení a kolonu, měla by dosahovat zhruba 4-kilometrové délky, můžeme jenom doufat, že bude kratší. A co se týče opačného směru, to znamená na Ruzyň a na D7, měla by být kolona okolo 3 kilometrů. Rozjíždět by se ty kolony měly, ano, ale až okolo 16. hodiny. Takový je předpoklad.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle
2: 606 736 736.
0: S relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

0: je tady. Invia. Pojďte s námi nejen k moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a nově i v Čakovicích. Invia. Radost začíná u nás.
1: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.

0: you.
1: Mrkněte na hodiny, uvidíte tam stejně jako já, co já, my vlastně, protože my už jsme tady teďka dva, za minutu 3:15, vítám Patrika, ahoj.
2: Ahoj, hezké odpoledne.
1: Mimochodem můžeme říct, že ty tady vlastně budeš pak dál od 16. hodiny.
2: Až do té 19., takže nějaké 3 hodiny si spolu užijeme.
1: Hele, yes. Máš něco jakože připraveného, nějakou jobovku, nebo prostě něco dobrýho, co bys nalákal jako na vysílání svoje?
2: No jobovek mám hned několik, ale nechci to do posluchačů nasázet všechno takhle při jednom. Já bych počkal, ať si to roztáhnou do těch 3 hodin, ať ta konzumace tak intenzivní.
1: A já bych to možná využil, hele, já mám, dneska jsem tak jako povídal tady o stěhování a o Češích jako takových, aha, jestli se stěhujeme rádi a tak dále, jak často. Mimochodem, to bych se skoro zeptal i tebe, abych si trošku vyplnil tu statistiku. Jak ty jsi se často v životě stěhoval?
2: Tak většinou to bylo kvůli ženský.
1: Nejprve
2: to bylo od rodičů, pak to bylo k první a pak to bylo ke druhé. Aha. Takže mám za sebou 2 stěhování, potažmo, když nepočítám to první z toho rodního hnízda, tak 2.
1: No, to je právě to, že oni to do té statistiky jako počítají a vychází z toho, že my Češi se stěhujeme 4 až 6krát, jako jo, když to budeme odmala. Takže to jako mi přijde docela zajímavý číslo. A když už jsme u toho stěhování, to úplně vzahnu někam jinam, jo. Ale našel jsem to jako zajímavost. Představ si, někam se nastěhuješ, děláš nějakou jako rekonstrukci bytu nebo baráku, dělal jsi něco takového?
2: Naštěstí ne, většinou bylo hotovo.
1: Bylo hotovo. Představ si, že by si našel ve zdi, třeba dejme tomu, starou zazděnou botu. Fakt, mm-hmm, jako to se stává a mně se to taky teda nikdy nestalo. Ale má to nějakou svoji tradici, jestli pak bys věděl, co to jako znamená.
2: No, že bych měl najít i nositele té boty.
1: Zajímavá myšlenka, nicméně opak je úplně jiný, nebo pravda je úplně někde jinde. Ve středověku prej věřili, že obnošená obuv, která se najde takhle v nějaký tý zdi, chrání dům a obyvatele před neštěstím. A prej to platí i do dneška.
2: Mm-hmm, takže ty pro všechny stavbaře, když zakládáte stavbu novou, tak nezapomeňte nějaký své starý kecky tam dát.
1: Já si myslím, že v době teďka, kdy se staví takový ty nový areály a tak dále, že polovina těch dělníků by mohla být bez boty.
2: Bosata.
1: Bosata. No nic, takže Patrik, za chvilinku a já se loučím. Mějte se hezky.
3: Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Je relax. Relax Radio.

0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606 736 736.
2: Zcela nová Škoda Peak. Pro ty, kteří jsou hrdí na své vysoké nároky. Zastavte se u nás v autosalonu Klokočka a objednejte si Peak pro cesty bez kompromisů. www.klokočka.cz. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
3: Relax Radio.
4: S relaxem v pohodě na cestách.

0: Ladíte relax, hezké odpoledne, 16. hodina je tady.
1: Kroupský zimní stadion projde proměnou a rybáři bojují se suchem. Hezké odpoledne přeje David Latovský.
2: Relax Radio.
1: Kralupy připravují rekonstrukci zimního stadionu. Hotová je koncepční studie. Z té později vyjde projektová dokumentace. Cílem plánovaných úprav je mimo jiné umožnit bruslení i v teplejších měsících roku. Současný stav stadionu to nedovoluje. Funguje totiž podobně jako otevřená lednice. Kdy se situace změní, se zatím neví. V kladenských školách se vzorně sbíraly plechovky. Soutěž vyhrála 12. základní škola Brjanská. Tady je mluvčí města Kateřina Přibylová.
3: Žáci a žákyně jich zde odevzdali nejvíc celého města. Škola proto získala dar 50 000 korun. Druhé místo obsadila 17. základní škola Pařížská. Dodám, že každý zapojený žák v průměru odevzdal neuvěřitelných 96 plechovek.
1: Rybáře trápí sucho, omezují nebo pozastavují přikrmování. Ryby pak spotřebují méně kyslíku. Někde tohle nestačí a museli rybníky úplně vylovit. Hladiny jsou totiž tak nízké, jak běžně bývají na konci srpna. Od zítra navíc přijde vlna tropických veder a vytrvalý déšť je v nedohlednu. Praha uchovává přes 3000 ztracených předmětů. Lidé je zapomněli v MHD, na ulici nebo třeba v parcích a na náměstích. Jedná se hlavně o tašky, batohy, mobilní telefony, klíče a peněženky. Nechybí ani kuriozity jako prsní implantát, ukulele, mačeta, psací stroj, hasicí přístroj nebo zubní otisk. Majitelé si mohou své věci vyzvednout na pracovišti magistrátu v ulici Karolíny Světlé. Čas na to mají 3 roky. Za každý den úschovy se ale účtuje poplatek 3 koruny.
2: Sport.
1: Italskou národní fotbalovou reprezentaci zřejmě povede Roberto Mancini. Tamní svaz o jeho návratu jedná. Týmu šéfoval v letech 2018 až 2023. Vyhrál s ním i mistrovství Evropy. Dodáme, že nového kouče mají i Francouzi. Funkce se ode dneška ujal legendární Zinedine Zidane.
2: Relax Radio.
1: Večeru v našem kraji čekáme ubývání mraku až do vyjasnění. Aktuální teploty mezi 25 až 28 stupni nám pak v noci klesnou na 15 až 12. Zítra už slibované tropy, jasno až polojasno a 30 až 33 stupňů. Ve čtvrtek opět hodně slunce a 34 až 37. No a červenec se s námi v pátek rozloučí extrémními vedry, kdy čekáme 35 až 39 stupňů Celsia.
0: 3 minuty po 16. hodině. Na relaxu s vámi už Patrik. Budu s vámi až do 19. Probereme toho opravdu hodně a hlavně budeme si i hrát tak, jak jste na relaxu zvyklí. A to třeba Milo, jeho IO Technology. Stihneme ale taky Justina Timberlakea a nebo třeba si dáme Lou Elliot. Buďte s námi. Relax.
2: Relax Radio. Patrik Pašek. Relax.
4: Relax Radio.

0: 8. červenec nám ukazuje kalendář. A v tento den mimo jiné slavíme Den mléčné čokolády. Ano, přesně té, kterou si spousta z nás schovává do šuplíku na horší dny a pak jí sní ještě ten samý večer. Mléčná čokoláda vznikla ve Švýcarsku zhruba v roce 1875 a dnes patří mezi nejoblíbenější sladkosti na světě. A víte, co mě v této spojitosti zajímá? Taková malá anketka. Jaká je ta vaše nejoblíbenější čokoláda? Jste věrní právě klasické mléčné, nebo nedáte dopustit třeba na hořkou, anebo ujíždíte na bílé, která podle některých navíc ani není čokoládou? Všechno toto mi můžete psát tradičně SMS-kou nebo WhatsAppem na číslo 606-736-736. Ale co dalšího přinesl 28. červenec v historii, to si povíme na relaxu právě teď.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.
2: Dnes je 28. července. Tento den roku 1929 se narodila Jacqueline Kennedy Onassis, první dáma známého řeckého multimilionáře. Roku 1948 se narodili hned dva slavní. Otec kocoura Garfielda, karikaturista Jim Davis a Rick Wright, klávesák Pink Floyd. Roku 1958 přišel na svět Terry Fox, který později proběhl napříč svoji rodnou Kanadu i s postižením. Dnes se běh Terryho Foxe pořádá po celém světě. 28. červencový den roku 1750 zemřel německý hudební skladatel Johann Sebastian Bach. V roce 1965 spatřil světlo světa Nick Banks, bubeník skupiny Pulp. V roce 1609 admirál George Somers osídlil Bermudy. Roku 1821 Peru vyhlásilo nezávislost na Španělsku. Psal se rok 1896, když vzniklo město Miami. A přesně tento den, v roce 1943, rezignoval italský diktátor Benito Mussolini. 28.7.1951 měla studia Walta Disney hotovou Alenku v říši divů.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.

0: Léto je tady. Invia. Pojďte s námi nejen k moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a nově i v Čakovicích. Invia. Radost začíná u nás.
1: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
5: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.

0: IO Technology, to byla jedna pohodová balada tady u nás na relaxu v půl páté Milo, ale teď tady máme jeden tip.
1: Tip relaxu. Tip relaxu.
0: A právě v rámci tipu relaxu bychom vás chtěli na tento pátek pozvat za kulturou, tedy co my? Pozve vás Pokáč.
2: Takže čau, tady Pokáč, zdravím všechny posluchače rádia Relax a rád bych vás pozval na můj koncert na Doxech u Kladna, který proběhne 31. července v krásném areálu Přírodního divadla. Tak přijďte všichni z Kladna i z okolních velkoměst, jako je Stochov, Tuchlovice, Buštěhrad, Stehelčeves a další. Těším se na vás, ahoj.
0: Ahoj, a jestli náhodou nemáte vstupenku, tak připomenu, že ji seženete v síti Go Out.

0: 3 minuty po půl páté, jste stále na relaxu a my jdeme společně na silnice.
1: Relax Radio. Dopravní servis.
0: A že je k tomu důvod, protože na středočeských i na pražských silnicích vrcholí odpolední špička a kolony je víc než požehnaně. Buďme ale konkrétní, hodně plný je pražský okruh v obou směrech mezi D5 a tunely, ve kterých navíc regulují provoz. Hodně plná je pak přímo Praha. Dlouhé fronty jsou mimo jiné na jižní spojce směrem na Smíchov. Zastavíte se už na úrovni Krče a popojíždět budete až k Mrázovce. V obou směrech popojíždí taky magistrál v centru. Plná je východní část okruhu směrem k D10. Kolony vidíme i v Radlické a Plzeňské směrem do centra a taky mimo jiné v Patočkově směrem k tunelům. Takže jestli dnes cestujete hlavně po metropoli, tak raději počítejte s časovou rezervou. A cokoliv zásadního nám nezapomeňte hlásit, číslo znáte.
1: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
2: 606 736 736.
3: Zcela nová Škoda Peak. Pro ty, kteří jsou hrdí na své vysoké nároky. Zastavte se u nás v autosalonu Klokočka a objednejte si Peak pro cesty bez kompromisů. www.klokočka.cz. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
1: Relax Radio.
4: S relaxem v pohodě na cestách.

0: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
1: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
2: Nezmeškejte zahradní výprodej Visku. Sleva až 60% na všechen zahradní nábytek a doplňky. Všechno musí pryč. Visk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Už tam budem?
5: Nech toho.
4: Naštěji už tam budem?
5: Přestaň, štěji mě vedro.
6: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.

úterním pozdním odpolední jste na relaxu. Díky za to, dál vám hrajeme to nejlepší, na co jste tady u nás zvyklí. A v rámci dnešního 28. července si připomínáme Den mléčné čokolády. Společně tady řešíme, jaká je vaše nejoblíbenější, jestli jste věrní klasické mléčné, nedáte dopustit na hořkou. A co si vlastně myslíte o bílé čokoládě? Je vůbec čokoládou? Koukám na vaše názory, co už mi sem stihli přijít, třeba na WhatsApp nebo taky na naší SMS bránu. Michala píše, já jsem tým hořká, a to minimálně 85%. Když už mám hřešit, tak ať to vypadá a jím vlastně zdravou výživu. Petr pak napsal, názor, že bílá čokoláda není čokoláda, mě hluboce uráží. Je to ta nejlepší čokoláda na světě a kdokoliv tvrdí opak, ten jí jenom neumí ocenit. Ještě zpráva od Tomáše, která přišla na naší SMS bránu s číslem 606736736. Zdravím do studia, u nás probíhá věčná válka. Já miluji hořkou s mořskou solí a chili a manželka nedá dopustit na mléčnou se želé a praskacím práškem. Tak tu si teda osobně nedovedu moc představit. Děti pak sní cokoliv, co se nestihne schovat do skříně. Je to u vás jinak? Nenechávejte si to pro sebe. Co vy a čokoláda?

0: ta Rihanna prostě umí, to se musí nechat. Máte naladěný relax, 5 minut nám schází do úterní 5. hodiny odpolední. Aby těch žen nebylo málo tady u nás ve vysílání, tak do celé stihneme ještě Dua Lipu anebo Sabinu Carpenter právě teď.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: 5:01 k tomu. Vy jste stále na relaxu.
1: Relax Radio.
0: Časí. Zítřek bude ve znamení přibývajících teplot, bude jasno až skoro jasno a už se ohřejeme. Nejvyšší teploty zítra 29 až 34, na severovýchodě pak kolem 28, ale to, co přijde potom, to bude stát rozhodně za to. Teploty budou stoupat až do pátku a v pátek, no, to se upečeme. Ale než si stihneme ohřát, tak si stihneme zahrát tady u nás na relaxu další parádní muziku. Slíbím třeba Miraje. Pokud byste přeci jen chtěli něco zahraničního, tak možná vaše uši pošimrá Simply Red, anebo třeba Madonna. Už za chvilku buďte s námi.
2: Relax Radio. Patrik Pašek. Patrik Pašek. Relax.
1: Relax Radio.

0: Do uší vám stále proudí relax, my jsme za to hrozně rádi. Na začátku v počasí jsem vám říkal, že nás čekají opravdu horké dny a horké dny, to znamená koupačka jakožto nejlepší řešení. A ve spojitosti s tím je tady jedna opravdu pozitivní zpráva. České řeky jsou totiž podle odborníků nejčistší za poslední desítky let a lidé se k ním vracejí ve velkém. Ještě před zhruba 30 lety byla řada našich toků natolik znečištěná, že koupání nebylo zrovna dobrý nápad. Dnes se ale lidé běžně koupou třeba i ve Vltavě, v Praze nebo v dalších řekách po celé republice. Za zlepšením jako takovým stojí hlavně investice do čistíren odpadních vod a celkově modernizace kanalizací. Počet čistíren se navíc za poslední roky víc než zdvojnásobil a znečištění tím pádem výrazně kleslo. Takže pokud se v následujících horkých dnech chystáte k vodě, můžete si připomenout, že české řeky už dávno nejsou tím, čím bývaly. A je to jedna z těch dobrých zpráv, které se poslouchají opravdu dobře. A dobře se bude poslouchat i naše další muzika Empire of the Sun tady u nás na Relaxu.
1: Čekuj náš web www.radio-relax.cz. Jsme všude s tebou.

0: zpěvačka Eve společně s Davidem Guettou nás zase o něco přiblížili k úterní půl šesté večerní. Pojďme se společně podívat na silnice.
1: Dálniční hlídka Rádia Relax.
0: Nejenom dálnice. Nicméně kvůli nehodě postojíte na příjezdu do Prahy po D5 od Loděnice. Fronty dál pokračují i na pražském okruhu směrem k D1 zhruba k Ořechu. V opačném směru budete popojíždět od tunelů ke sjezdu na Barrandov. Kromě toho je na dálnicích poměrně klid, ale klid není v Praze. Pokud cestujete po pražských silnicích, tak vám to v první řadě nezávidím. Ve druhý řadě byste asi měli zavolat tomu dotyčnému, kam jedete, že to asi nestihnete úplně na čas. Nicméně proč? Protože přímo v Praze je hodně plná třeba v obou směrech jižní Štěrboholská i východní spojka. V obou směrech je plná taky magistrála v centru. Popojíždí Radlická směrem na Smíchov i Novopatská směrem ke Kbelské ulici. Je toho stále pořádně hodně, ale ozvěte se nám třeba i z té vaší kolony. Kde právě teď stojíte? Hlaste nám to.

Relax Radio. Look, if you had one shot, one opportunity.

0: je, hele, Eminem, řekl jsem si před pár okamžiky, je prostě muzika, která potěší, i když ji slyšíte, nebo co slyšíte, neslyšíte nějakou dobu, ale vzpomenete si, že některé hity prostě nestárnou. Jste na relaxu, minuta po půl šesté, máme 28. červenec a připomínáme si Den mléčné čokolády. Je mléčná čokoláda i vaše nejoblíbenější? Nebo je to třeba hořká? Nebo ta bílá, o které se říká, že to vlastně čokoláda vůbec není? Jak to máte? Píšete mi na 606-736-736, jak SMSky, tak zprávy na WhatsApp. Ahoj, u nás doma platí jasné pravidlo. Čokoláda v šuplíku neexistuje, existuje jen čokoláda v břichu. A samozřejmě jedině mléčná s celými lískovými oříšky. Zdraví Milan z Hořovic. Já mám ráda hlavně mléčnou a bílou čokoládu s kakaovými nipsy. Nevím, co jsou nipsy. Musím vyzkoušet. K tomu taky přidává Lenka tip na čokoládovnu v Kralupech nad Vltavou, tak jestli jste z okolí, tak tam zkuste zavítat. A co vy a čokoláda? Ozvěte se mi. Číslo zůstává stejné. 606 736 736. Teď už další muzika. Kygo za chvilku, dorazí taky Poetika, anebo Ed Sheeran. Buďte s námi. Relax.
1: Relax Radio.
2: Patrik Pašek.
1: Patrik Pašek. Relax.
2: Relax Radio. It's what?

0: Koterý na relaxu za chvilku vystřídá Poetika nebo Meghan Trainor. Vy ale zůstáváte dál s námi a naskočíme ještě jednou na pražskou vlnu, protože v Praze se teď řeší poměrně nečekaná kulturní otázka. Určitě všichni víte, že u Barandovského mostu se nedávno zřítila známá plastika Rovnováha a město plánuje postavit její přesnou kopii za zhruba 13 milionů korun. Jenže část Pražanů na to má úplně jiný názor a hlavně nápad. Na sociálních sítích se začaly objevovat návrhy, aby místo sochy vznikla bysta legendárního Jiřího Káry. Ano, přesně, toho Jiřího Káry. Někteří navrhují i další alternativy, ale právě Kára zatím sbírá největší podporu a internet se tím náramně baví. Každopádně, jestli se tam někdy Kára opravdu objeví, tak bych čekal, že odhalení nezačne stříháním pásky, ale větou: už jste tady měli být 4 minuty, vy magoři!
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude. Je relax. Relax Radio.
2: And you know who I want to thank? I want to thank me. For believing in me.

0: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

Pozdní odpoledne trávíte stále na relaxu, teď společně s No Mercy, nám se blíží pomalu 18. hodina, ale než se nachýlí ten večer, tak si stihneme zahrát ještě Celeste Buckingham a nebo právě teď One Republic. Buďte s námi, s relaxem.

0: Je tu šestá, teď už je večerní, vy jste na relaxu.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí. Počasí.
0: Bude horko, zítra ještě nebude extrémní horko, ale v následujících dnech bude. Zítřejší teploty 29 až 34, k tomu jasno, maximálně skoro jasno. Potom to vystoupá k 38 a meteorologové nevylučují na konci týdne až 40, bude to rozhodně stát za to. A u nás na relaxu bude rozhodně za to stát muzika. Green Bandit, taky Demi Lovato, stihneme, ale taky Enrika Iglesiase a Vem dorazí v následujících minutách. Ať se vám hezky poslouchá, klidný teď už večer.
2: Relax Radio. Patrik Pašek. Patrik Pašek. Relax.
1: Relax Radio.

0: To byla jedna pohodová k úternímu večeru. 18 hodin, 13 minut k tomu jste s relaxem. Díky za to. Češi své psy milují a možná až trochu moc někdy. Podle veterinářů je totiž každý druhý pes v Česku obézní nebo má nadváhu. A na vině jsou, respektive nejsou psí pamlsky, ale často právě jejich majitelé. Mnoho lidí nedokáže odolat těm smutným psím očím a přidává těm našim mazlíčkům dobroty navíc. Jenže nadváha může psům způsobit podobné problémy jako lidem. Bolesti kloubů, potíže se srdcem a hlavně kratší život. Odborníci radí navíc pouze jednoduchou kontrolu. Když svému psovi lehce přejedete po bocích, měli byste bez větší námahy nahmatat žebra. Pokud ne, možná je čas ubrat pamlsky a přidat procházky, ale ruku na srdce. Kdo z nás by odolal, když se na něj pes podívá pohledem, jakoby týden nejedl? Je to zkrátka těžký.
1: Relax. Největší hity 90. let.

Léto je tady. Invia. Pojďte s námi nejen k moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a nově i v Čakovicích. Invia. Radost začíná u nás.

funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?

0: toto se nemůže oposlouchat. Naprosto výborný hudební spojení Timberlands a taky Katy Perry. Tady u nás na Relaxu, pojďme na silnice.
1: Relax Radio. Dopravní servis.
0: Problémy jsou stále, hlavně v Praze, dlouhé kolony. Čekejte stále na Štěrboholské spojice, kolem následně kolem Černého mostu až do Novopatské. Je to tady na dlouho, hlavně pro kamiony. Nehoda pak brzdí provoz v Praze na Barandovském mostě směrem na Smíchov. Kvůli tomu je ucpaná jižní spojka už od Krče. A jestli víte o čemkoliv dalším, tak se nám nezapomeňte ozvat.

Rádio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Rádio.

0: to letí. Za několik málo okamžiků tady máme 6:45 úterní večer a vy jste s relaxem. Doufám, že už relaxujete doma, ale jestli ne, jestli jste třeba na cestách, tak vám přejeme bezpečný návrat domů. Konec konců každý z nás si myslí, že řídí skvěle. Jenže odborníci upozorňují na to, že za volantem máme spoustu zlozvyků, o kterých ani nevíme. Třeba vozíme v autě nezajištěné lahve a další věci, které se můžou při nehodě změnit doslova v nebezpečné projektily. Hodně lidí taky jezdí v zimě v bundě a tu má zapnutou až ke krku. Tenhle ten aspekt může snižovat účinnost bezpečnostního pásu, zkrátka můžete z těch pásů vyklouznout kvůli té bundě. A mezi časté nešvary patří naopak v létě řízení v žabkách, noha na palubní desce, anebo třeba držení volantu jednou rukou, takzvaně na supermana. Já si myslím, že tohleto téma bychom někdy u nás na relaxu mohli probrat detailně. Mohli bychom se zaměřit na vaše řidičské zlozvyky. Teď si ale zaměříme na další muziku, dáme si činasky a bude toho ještě víc. Ale co přesně, víte co, nechce se překvapit. Relax.
1: Relax Radio.
2: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
3: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
2: Napište na zprávy @radio.relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio, to jsou aktuální zprávy z vašeho regionu.

Martin Solveig společně s Dragonet roztřásli éter relaxu. 9, respektive 8 minut nám schází do 7 hodiny. My pokračujeme se Selenou Gomez.

0: Julie Bergen, i takto vám hraje Relax v úterý 28. července. My jsme se pomalu přesunuli do další 60 minutovky. Máme tady 7. večerní.
1: Relax Radio.
0: To, že už zůstane venku hit, je vám pravděpodobně jasný. Teploty jsou aktuálně nejčastěji kolem 27 až 30 stupňů a zítra bude jasno až polojasno. Teploty vyšplhají ke 34 stupňům. Na Moravě to bude o něco míň, ale teploty budou stoupat i v dalších dnech. Na konci týdne se možná nevyhneme ani 40. Patrik s vámi, doufám, že si užíváte pohodový a hlavně relaxační večer v naší společnosti. My pokračujeme v muzice třeba s Robinem Schulzem. Poštu vám ale taky něco staršího v podobě Aqui, a nebo si dáme třeba Ritu Oru a nebo Miku. Buďte s námi, hezký večer, relax.
1: Relax Radio. Patrik Pašek. Patrik Pašek. Relax. Relax Radio.

0: je on air
1: i online.
0: www.radio-relax.cz.
1: Na Facebooku a Instagramu jsme Relax Radio.

0: Brno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Fresh Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

tancovat.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8

0: významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 29. července. Tento den roku 1861 se narodila Elisha Hathaway Lee Roosevelt, manželka amerického prezidenta Theodora Roosevelta. Po 22 letech ji následoval člověk, na kterého historie nevzpomíná v nejlepším, italský diktátor Benito Mussolini. Narozeniny má dnes také herec a bavič Michal Suchánek, ten je ročník 1965. V roce 1972 spatřil světlo světa basák skupiny Verve Simon Jones. Tento den roku 1890 svět také přišel o velikána jménem Vincent van Gogh. Zemřel ve Francii. V roce 1835 vznikly na Havaje první plantáže s cukrovou třtinou. 9 let na to v New Yorku otevřeli jachtklub. Na Manhattan Beach pořádali roku 1899 první motocyklové závody. Přesně po 50 letech začala vysílat britská rozhlasová stanice BBC. Psal se rok 1965, když měl svoji premiéru film z produkce Beatles s názvem Help. Na slavnostní premiéře se objevila i britská královna matka. Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.
1: Relax.
0: Relax Radio.